žádný nemá. O něm můžu udělat žádný nemá. O něm můžu udělat žádný nemá.